0: ať ňami ňami ňam, jak med. Některý z nás už si nejedou s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, čas to posunou.
1: Hip, hip hop.